0: Fresh Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio. Excuse me, can I-

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 12. června. Tento den roku 1930 se narodil ilustrátor Adolf Born. Dalších 21 let trval, než na svět přišel kytarista Brad Delp z formace Boston. O další rok mladší byl Pete Farden, člen kapely Pretenders. Zemřel v roce 83 na předávkování drogami. Roku 1665 se nový Amsterdam přejmenoval na New York. V roce 1812 začala Napoleonova invaze do Ruska. Po 26 letech vznikl stát Iowa. Další rok na to se odehrál Americe vůbec první baseballový zápas. Přesně 100 let poté vznikla i baseballová síň slávy. V roce 1981 pro změnu hráči zahájili 50-denní stávku. Třetí v jejich historii. Roku 1942 tornádo v Oklahomě zabilo 35 lidí. V 65. Rolling Stones vydali svůj světoznámý single Satisfaction.
1: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: 6.00.
1: Relax Radio.
0: Pátek 12. červnový bude zatažený až oblačný. Na východě středních Čech zpočátku zmenšená oblačnost, od západu se postupně přidá místy občasný déšť nebo přehánky, takže bude deštivo a zimavo. Maximálně odpoledne 17 stupňů Celsia. Pokud se chystáte na svatbičku, tak si pro jistotu určitě upevněte vaše venkovní stany, aby to neodfouklo a ať vám to neproprší. Buďte na to připravený. Marek Ztracený už za chvilku.

0: Are you ready? Jste připravení na svatbu, o které jsem mluvil před chvilkou, kdy si lidé berou nejvíc. Je to ještě předtím, než Marek Ztracený zaspívá tu svoji svatební, ta bílá ti sluší, a podíváme se, který měsíc je nejvýhodnější, pokud už to nemáte naplánovaný, třeba chystáte nebo přemýšlíte o příštím roce, že byste do toho praštili tím správným směrem, ano, ano, nebo aspoň jednou ano, tak lidé se nejčastěji berou v průběhu června. A ten máme právě, teď jsme vlastně téměř uprostřed 12. června, a taky na přelomu léta a podzimu, a absolutním vrcholem v České republice svatební sezóny je září. Hlavní sezona, ta se soustředí do nejteplejších měsíců, červen, červenec, srpen, září, protože nabízí nejpříznivější počasí pro venkovní obřad a hostiny. A proč červen? Protože je to jeden z nejsilnějších měsíců, který snoubenci vyhledávají kvůli příjemnému začátku léta a dlouhým dnům. Je krásný dlouhý den, takže se toho do svatební noci dá hodně stihnout. I třeba vyrazit na kavárnu.
1: Léta 80. Hity 90.

16 minut, pokud se chystáte na nějaký výlet, no tak se připravte. Já pro jistotu taky vozím nějaké deky v autě, že to se občas hodí, že se můžete vyspat i v tom autě. No a teď tady mám pro spáče, kteří ještě pořádně neotevřeli oči, jeden z největších hitů, který vůbec najdete i na internetu celosvětově, co se týká přehrávání a největších úspěchů v hitparádě, a to je tahle ta písnička, kterou si dáme jako budíček. Lehký budíček.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: I v pátek ráno platí pospíchej pomalu. V Praze Lhotce se stala dopravní nehoda na hlavní silnici v ulici Lhotecká, kousek od křižovatky U Kamíku. Lhotecká, srazila se dvě osobní auta. Mějte opatrně.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 6 hodin, 32 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Přejeme vám dobré ráno v pátek 12. června a připomínáme, nezapomeňte doma svetr. Čekáme zataženo až oblačno, na východě středních Čech zpočátku zmenšená oblačnost, od západu se postupně přidá místy občasný déšť a nebo přeháňky a odpolední teploty v pátek odpoledne maximálně 17. Ale i přesto, že nejsou třicítky, což bude příští týden podle meteorologů, tak zkoušíme žít před víkendem s poetikou.

Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: 6:42, před pár minutkami jsme informovali o charitativním bazárku prvním, ne tom, který dělá Radio Relax dvakrát do roka, ale tenhle ten charitativní bazárek pořádají dobrovolnice Bouchalka. My jsme jenom patronem, mediálním partnerem a tenhle ten bazárek slouží k tomu, aby poslední pejskové, kteří jsou v útulku na Bouchalce, mohli jít třeba do jiných spolků, kde je potřeba zvětšit nebo vybudovat jejich výběhy, kotce, tak jdou na veterinární péči a tak podobně. Na to všechno budou peníze využity třeba pro speciální granule pro převýchovu. Takže první charitativní bazárek, na který vás zveme, se bude konat 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno od 10 do 19 hodin po celý den.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Přesně v čase 6 děleno 50 si dáváme Kešu. Keša, take it off na relaxu. Kešu, oříšky, jinak jsou hodně zdravé. Já se dívám, tady mám stupnici, žebříček, nejvíc zdravých oříšků, tak na prvním místě vlašské ořechy, největší zdroj antioxidantů. Na druhém místě mandle, které dodávají vlákninu. V žebříčku prodejnosti oříšku a vlastně zdraví prospěšnosti jsou na třetím místě lískové ořechy, které jsou plné kyseliny listové, čtvrté pekanové ořechy, mají nejvyšší obsah zdravých tuků a až na pátém místě, ale pořád na krásném pátém místě jsou kešu, oříšky, zdroj minerálů, kešu jsou výjimečně bohaté na hořčík, zinek a měď a tyhle ty minerály, ty jsou důležité pro naše kosti, pro krevní oběh, imunitní systém, takže kešu, kterou jsme slyšeli právě teď, určitě doporučuji.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala před malou chviličkou, před pár minutami v Praze na pražském okruhu jižní spojka mezi Spořilovem a Záběhlicemi směrem na Černý most. Do sebe narazili osobní a nákladní auto. Na místo je přivolaná policie.

0: specializovaný prodejce vozu Škoda.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Je přesně 7.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Dnes
3: očekávejte zataženo až oblačno na východě středních Čech, zpočátku i zmenšenou oblačnost. Od západu se ale postupně přidá místy občasný déšť a nebo přehánky. Podobně to vypadalo i včera. A i ta odpolední teplota bude podobná jako včera. 17 stupňů Celsia maximálně. Tak si k tomu zahrajeme. Za chvilku o 2 stupenky na pokáče a taky Westlife z Irska.

0: Malinovej syrup. Taky máte k snídani malinovej syrup. 7 hodin 6,5 minuty vyhlašuju soutěž o 2 vstupenky na pokáče. Pokáče bude na konci července, 31. července v Doxech u Kladna v nádherném přírodním divadle. Předpokládám, že bude vyprodáno. Zkuste vstupenky na goout.cz. Před zpěvákem bude Slavíček. Ten je u nás v hitparádě na prvním místě, tuším, že v Relaxádě. Zkontrolujte na webu radio.relax.cz, jestli si to dobře pamatuju, ale každopádně můžete vyhrát 2 vstupenky na oba dva, na pokáče i na Slavíčka. A jsou to poslední 2 vstupenky, které máme tento týden ráno, o které se soutěží. A já je věnuju někomu, kdo napíše odpověď do 8 hodiny na číslo 606 736 736 někomu z vás. Protože zpěváci potřebují a pokáč určitě všichni mikrofon, aby to uspívali před tím davem tisíc anebo několik tisíc nadšených fanoušků a návštěvníků koncertu, tak je zapotřebí mikrofon, aparatura, to je technika. Tu my potřebujeme moderátoři ke své práci nebo DJové a já se ptám, jaký přístroj na zeměkouli je podle vás nejdůležitější? Který přístroj podle vás je nejdůležitější? Popřemýšlejte, napište odpověď na 606 736 736.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 12. června. Tento den roku 1930 se narodil ilustrátor Adolf Born. Dalších 21 let trval, než na svět přišel kytarista Brent Delp z formace Bosní. O další rok mladší byl Pete Farden, člen kapely Pretenders. Zemřel v roce 83 na předávkování drogami. Roku 1665 se nový Amsterdam přejmenoval na New York. V roce 1812 začala Napoleonova invaze do Ruska. Po 26 letech vznikl stát Iowa. Další rok na to se odehrál v Americe vůbec první baseballový zápas. Přesně 100 let poté vznikla i baseballová síň slávy. V roce 1981 pro změnu hráči zahájili 50-denní stávku. Třetí v jejich historii. Roku 1942 tornádo v Oklahomě zabilo 35 lidí. V 65. Rolling Stones vydali svůj světoznámý single

0: 7 hodin a 29 minut přesně teď.
1: Relax Radio.
0: Dnes to na tričko bude, ale jenom pro otužilce. Dnes čekáme zataženo až oblačno, na východě středních Čech zpočátku zmenšenou oblačnost. Od západu se postupně přidá místy občasný déšť anebo přehánky. Odpolední teploty maximálně 17 stupňů Celsia. A my tady teď po ránu bereme všechno nebo nic. All or nothing. Už za chvilku podíváme se taky na vaše soutěžní odpovědi. Píšete, který přístroj na zeměkouli je pro vás nejdůležitější.

0: jsou ve hře 31. července společně se Slavíčkem. Vystoupí v Přírodním divadle Joxy u Kladna. A já se ptám, protože mikrofon, kytara, aparatura, to jsou ty důležité věci pro zpěváky, tak jaké priority nebo jaký je pro vás nejdůležitější přístroj na země kouli na světě? A právě o těch prioritách píše Eva, záleží na prioritách. Asi bych řekla, že nejdůležitější přístroj na světě jsou kardiostimulátory, elektrické generátory a satelity. Satelity napsala, i když pravda, ty nejsou na zemi, to nejsou, ale souvisí to. Alžběta, ahoj relaxáci, nejdůležitější přístroj na světě je pro mě myčka na nádobí, protože děsně nesnáší mytí nádobí, už to snad ani neumím. Pěkný zimní den nám přeje Alžběta, tak to přesně trefila to počasí.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: D8 hlásí dvě odstavená auta pro poruchu. Ve směru na Prahu 37. kilometr. Osobní auto je odstavené kvůli defektu pneumatiky, takže tam se bude asi měnit pneumatika. Předpokládám, jeďte opatrně, D8 na Prahu 37. kilometr. A stejně tak pro poruchu je odstavené osobní auto u Postřižína a to je ve směru na Prahu D8 7. kilometr.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: David připravuje zprávy na 8 hodinu. Já tady mám upozornění pro vás, kdo najíždíte z Evropské na 7, anebo i co jedete po 7 po silnici číslo 7, míříte nebo na Pražském okruhu a jedete na 7 směrem kolem letiště, tak přesně u toho sjezdu a nájezdu z Evropské se stala dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut ve směru na Slaný na Louny.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.

0: Magická písnička a magická hodina 8.00.
1: Ve Slaném přibydou další květinové lampy a s Koreou jsme prohráli. Více ve zprávách. Dobré ráno.
2: Relax Radio.
1: Centrum Slaného dál rozkvétá, na sloupech veřejného osvětlení se objevují květinové závěsy, zpříjemňují atmosféru ulic a přinášejí do nich více barev a letní nálady. Takzvaných květinových lamp je aktuálně 7, brzy přibude dalších 14. Louny mají nadprůměrný počet dětských hřišť. Podle doporučených standardů připadá jedno hřiště přibližně na 1000 obyvatel. 18 tisícové louny, jich ale mají přes 40. Některá jsou ale stejně jako jinde určená dětem do 3 let, jiná až od 12 let. Radnice proto prosí o respektování pravidel. Hlavní kříž na Kroupském hřbitově projde restaurováním.
3: Při kontrole byl odhalen nevyhovující stav letinového podstavce. Kříž ze hřbitova dočasně zmizí v průběhu června. Na své místo se vrátí v listopadu. Je památkově chráněn a nad průběhem restaurování bude dohlížet i Národní památkový ústav. Skalop nad Vltavou pro Rádio Relax, tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: E-shopy musí mít na webu viditelné tlačítko pro odstoupení ze smlouvy. Její uzavření tak má být stejně snadné jako zrušení. Novinka platí od června. Důležitý je hlavně čitelný a srozumitelný popis tlačítka. Češi chtějí hypotéky. Objem poskytnutých úvěrů na bydlení oproti loňsku vzrostl o 54%. Za květen tak dosáhl přes 50 miliard. Uvádí to statistiky Bankovní asociace.
2: Sport.
1: Češi prohráli s Koreou 1-2. Úvod do světového šampionátu tak našim fotbalistům nevyšel. Po gólu Krejčího jsme sice vedli, soupeř ale brzy otočil. Jeho kvalitu uznal i trenér našich Miroslav Koubek. Dalším soupeřem bude ve čtvrtek Jihoafrická republika.
2: Relax Radio.
1: A dnešek bude opět chladnější, maxima je na 14 až 17 stupňů, navíc velká oblačnost, od západu postupně i přehánky. O víkendu pak mírné oteplení, sobota 20 až 23, neděle 18 až 21 stupňů Celsia, oba dva dny většinou smraky.
0: I tato hodina přinese fotbalové zpravodajství a přiletí rajce Fred.

0: Fotbalový šampionát.
1: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je 23. fotbalovým mistrovstvím pořádaným federací FIFA. Turnaj, do kterého se mužské fotbalové národní týmy probojovaly z kvalifikace, se koná v Kanadě, Mexiku a ve Spojených státech amerických. Jde o první fotbalové mistrovství, které pořádají najednou tři země. Zároveň se poprvé odehrává v rozšířeném formátu se 48 týmy, který nahradilo dosavadní model s 32, což je o 16 více než na předchozím mistrovství. Celkový počet odehraných zápasů se zvýšil ze 64 na 104. Pro Mexiko jde o třetí pořádané mistrovství, pro Spojené státy o druhé, pro Kanadu první. O 45 míst se utkaly jednotlivé národní výběry v kvalifikaci a právě pouze týmy Kanady, Mexika a Spojených států amerických ty měly účast jako pořádající země zajištěnou předem. 23. mistrovství ve fotbale se koná od včerejška do 19. července. Titul světových šampionů obhajuje Argentina. Po 20 letech se turnaje účastní taky Česko, ale bohužel první zápas nám před pár hodinama nevyšel. Výkop s Jižní Koreou nastal ve 4 hodiny našeho času a i přesto, že jsme zpočátku vedli a dlouho vedli, tak jsme nakonec prohráli 1-2. Utkání sledovalo na stadionu 44 985 platících diváků. V prvním zápase taky Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0 a právě Jihoafrická republika bude naším dalším soupeřem ve čtvrtek 18. června

0: od 18 hodin hrajeme v Atlantě. Turnaj sleduje a rozhoduje celkem 52 rozhodčích, 88 asistentů rozhodčího a 30 videoasistentů rozhodčího. Tak snad vše bude přesně podle fotbalových pravidel.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Milé

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa Klubu za 19,90. Billa, to dobré začíná u nás.

0: Dneska ráno jsme se ptali, který přístroj je podle vás nejdůležitější na světě. Měli jsme tady kardiostimulátor. Jarda napsal, za mě asi elektrárna, to určitě je důležitý, ale Tondu mám na telefonu. Tondo, hezký den, ahoj.
1: Ahoj, Dané.
0: Tak prosím tě, co ty si napsal, že nejdůležitější přístroj na světě je?
1: Podle mě senzory klimatických změn.
0: Senzory klimatických změn jsou nejdůležitější na světě. Důležitější než třeba, počkej, tady psal někdo, ten kardiostimulátor psala Eva. Prosím?
1: Tak, jak si tam četl tu myčku, no tak náruby si umyjou ruce,
0: jo? Jo, myčka, to je další. No, každý máme jiné priority, tak jak to napsala ta posluchačka, každý máme jiné priority. Takže ty dáváš pozor na klimatické změny. Máš taky nějaký senzor doma? Zaznamenáváš něco?
1: Na světlo, aby se vyrušitilo světlo.
0: Máš senzor na světlo. Výborně. Tak, kromě senzoru na světlo klimatického, který máš doma, tak máš i 2 stupenky na pokáče. Blahopřeju, koho vyšleš na koncert?
1: Super, dceru Lindu.
0: Ta půjde 31. července, v Doxech u Kladna je přírodní divadlo. Vstupenky, pokud jste nevyhráli tento týden u nás na rádiu Relax, to se netýká tebe, jsou na goout.cz. Možná ještě, nevím, zjistěte si. Každopádně vím, že tam bude nejenom Pokáč, nejenom ty nebo někdo od vás, ale taky Slavíček, zpěvák, který zpívá hezké písničky. Bude to určitě pěkný. Tak ať vyjde počasí 31. července, to by přeju hezký víkend a vydrž mi na telefonu.
1: Ano, taky
0: přeji víkend. Měj se hezky, ahoj. Relax Radio.
2: Ranní soutěž.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Když jeme,

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Rádio.

0: Tento týden jsme měli hosta, byl tady Luděk Moulis alias John Lennon z Beatles Revival. Pokud jste nestihli ten rozhovor, povídání ještě předtím, než je uvidíte v úterý v zámecké zahradě v Kladně Beatles Revival, tak si můžete poslechnout buď to v podcastu na webu radio.relax.cz a nebo ten rozhovor na Facebooku Relax Radio.
1: Relax Radio je on air
2: i online.
1: www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Ty jsou, viď?
1: Sladoučky, výborný.
0: A nejlepší je, že se musím natrát i sami.
2: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
0: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění posíláme do Prahy, do Lhotky, kousek od kulturního centra Novodvorská. Na Novodvorské ulici se stala dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.

0: autorizovaný prodejce vozu Škoda.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách. Za půl minuty bude 9 hodin, zprávy připravil David Latovský.
3: Beroun opravuje sochu Záboje a prohra s Koreou je komplikace. Hezké dopoledne.
1: Relax Radio.
3: Beroun opravuje pomník padlým v první světové válce. Z bojiště lazaretů se nevrátilo 240 berounských mužů. Součástí uměleckého díla je i socha Záboje, která symbolizuje čestnou smrt. I ta bude brzy v novém, stejně jako lavičky, které mají v oblibě všechny generace. Slánská letní plovárna vstupné pro místní nezdražuje. Místní díky kartě občana oproti loňsku nezaplatí žádné peníze navíc. Nově navíc bude zavedena možnost využití programu Multisport. Louny dokončily druhou etapu revitalizace sídliště pod kasárnami. Proběhlo symbolické přestřižení pásky. Tady je mluvčí města Pavla Kutlu.
4: Obyvatelé tak mohou naplno využívat kompletně zrekonstruovaný veřejný prostor. V novém jsou komunikace, chodníky, cyklostezky, lavičky, zeleň i kontejnerová stání. K dispozici je 120 nových parkovacích míst. Na druhou etapu naváže třetí, zřejmě už v příštím roce.
3: Mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem včera nejezdily vlaky. Dopoledne je zastavila poškozená trolej. Nabírali i víc než hodinová zpoždění. Spoje s Kroup tak končily už v Holešovicích. Dopravce doporučoval přesednout na metro. Nad sociálními sítěmi pro děti se dál stahují mračna. Kanada je zakáže mladším 16 let. Poškozují prý vývoj nejmladších. Tamní vláda tím chce umožnit osobní setkávání, navazování přátelství a soustředění na školu.
1: Sport.
3: Měli jsme získat alespoň bod. Je to komplikace. Po prohře s Koreou v úvodním zápase mistrovství světa to přiznal trenér našich fotbalistů Miroslav Koubek. Naši hráči sice vedli 1-0, nakonec ale prohráli 1-2. Abychom postoupili ze skupiny, musíme teď vyhrát čtvrteční zápas s Jihoafrickou republikou.
1: Relax Radio.
0: Relax Radio.
3: A dnešek opět horký nebude, maxima je na 14 až 17 stupňů. Ze zatažené až oblačné oblohy sem tam i zaprší. Zítra dále mraky a 20 až 23, v neděli polojasno až oblačno a 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Pro zahřátí si aspoň zahrajeme sportorika Ricky Martin.

0: Krásné páteční dopoledne, máme 9 hodin 12 minut k tomu 12. června a svátek nám slaví všechny Antonie. Tak já mám radost, že právě tohle jméno se opět mezi lidmi trošku rozmohlo a čím dál tím víc dětí potkávám s tímto jménem, takže všem Toničkám Antoniím přejeme všechno nejlepší. No a taky dneska máme 12. června Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí. To je velmi podstatný den, ale bohužel ne pro ty naše české děti, protože vyndavání myčky nebo vynášení koše se do těchto prací bohužel nepočítá.
1: Relax Radio. Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
1: Relax.
2: Relax Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Heart to Heart, to je píseň britského zpěváka a skladatele Jamese Blunta, kterou jsme vám dohráli právě teď na Rádiu Relax. No a dnešní dopolední vysílání nebudeme věnovat jenom hudbě, ale také třeba soutěži o 2 vstupenky na letecký den v Rakovníku a nebo se můžete těšit na téma lásky. Už za malou chvilku na Relaxu, teď už Liam Payne s písničkou Teardrops na Rádiu Relax.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D10 na 55. kilometru ve směru na Prahu máme porouchané vozidlo. Zdržíte se tam, tak projíždějte opatrně a kdybyste měli nějaké další informace o dopravě, tak nám je určitě dejte vědět na naší linku řidičů Rádia Relax. Šťastnou cestu!
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: for you.
1: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.

sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobaci na větroni L-13A a dalších 25 leteckých vystoupení. To je den na leteckém na letišti v Rakovníku. Je to tak, soutěž o dvě vstupenky mám pro vás právě teď. Dnes si řekneme nějakou otázku a vy mi na ní napíšete správnou odpověď na 606 736 736. No a ta moje dnešní otázka právě v rámci soutěže o dvě vstupenky na letecký den v Rakovníku zní: jak se jmenuje nejlepší český akrobatický letec? Pište mi to na 606 736 736 a můžete získat dvě vstupenky na letecký den v Rakovníku.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D10 se zdržíte na 55. kilometru, protože tam máme havarované vozidlo. Dejte si na něj pozor, projíždějte opatrně a při případě, že máte nějaké dotazy a nebo taky informace o dopravě, tak nám je dávejte vidět na číslo 606 736 736.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.

0: 10 hodin a 1 minuta k tomu, to znamená, že vám přinášíme zprávy.
1: Gymnázium Kladno uctilo významného absolventa a porodnost je dál nízká.
2: Relax Radio.
1: Gymnázium Kladno si nedávno připomnělo narození svého absolventa, generála Jaroslava Selnera. V Třítenském údolí proběhl memoriál pojatý ve sportovním stylu. Kladenská historička Gabriela Havlujová.
3: Perfektně nám vyšlo počasí, takže si to užil celý první stupeň nižší ročníky gymnázia. Měli 6 těžkých úkolů a mezi ty nejoblíbenější a zároveň nejtěžší bylo třeba překonání vodní překážky nebo střílení z biatlonové zbraně.
1: Pokračuje ředitel gymnázia Lukáš Eichmann.
4: Já myslím, že pro žáky je to samozřejmě velké zpestření. My jsme využili dny, kdy se maturitní ročníky věnují písemné práci z českého jazyka a pro nižší gymnázium jsme vlastně zrealizovali ve spolupráci s městem Kladno a armádou tuhletu akci a jsme moc rádi, že jsme to mohli uskutečnit.
1: Příští rok proběhne druhý ročník. Beroun pokračuje ve výměně veřejného osvětlení. Staré stožáry nahrazuje moderní LED osvětlení. V Jungmanově ulici teď dojde k výměně 12 lamp a k novému nasvícení 7 přechodů pro chodce. Součástí prací je i příprava kabelů pro plánovanou světelnou křižovatku ulic Jungmanova a Kolárova. V Česku dál převažují zemřelí nad narozenými. Od začátku roku nás tak ubylo o téměř 20 tisíc. Porodnost totiž se trvale klesá. Už 5. rokem v řadě. Vláda to chce změnit. Chystá proto větší podporu pro nové rodiče. Železniční most na pražské Výtoni se dá opravit. Podle památkového ústavu pak může sloužit ještě 100 let. Do té doby je ale na něm omezený provoz. Vlaky od Řep například končí už na Smíchově.
2: Sport.
1: Při vyloučení v jednom zápase, to se na mistrovství světa ve fotbale nestalo už 20 let. Od roku 2006 ještě nikdy nevytáhl rozhodčí 3 červené karty tak, jak to udělal brazilský sudí v duelu domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Nás ale zajímá hlavně dnešní prohra Čechů s Koreou 1-2. Ve čtvrtečním zápase s Jihoafrickou republikou tak už musíme bodovat.
2: Relax Radio.
1: Dnes maximálně 14 až 17 stupňů, k tomu prakticky bez slunce, zataženo až oblačno s přeháňkami. Smraky počítejme i zítra, kdy se oteplí na 20 až 23. V neděli pak polojasno až oblačno a 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Mě by zajímalo, kolik posluchačů, kteří nás dneska poslouchají, stávalo už ve 4 hodiny a koukalo na ten fotbalový zápas.
1: Ano, mě by to taky zajímalo, no možná teďka už zase spí, že jo, že si prostě přivstali a teďka už nás ani neslyší. Ale já si myslím, že to byl hezký zápas, jako samozřejmě 1-2, jako je to prohra, to je jasný, ale tak jako bojovali jsme, si myslím, no.
0: No jako vlci, podle mě.
1: Jako vlci.
5: Máš větší srdce.
0: Vlčí srdce, za malou chvilku od Jelenů, anebo taky novinka od Evy Farné, Big Mac. Tak zůstaňte s námi a krásné dopoledne.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio.

0: V dnešním dopoledním Café Timeu soutěžíme o 2 vstupenky na letecký den v Rakovníku. Tenhle letecký den proběhne v sobotu 20. června a můžete se těšit na spoustu, ale spoustu letadel, samozřejmě i nějaké té akrobacie a nebo třeba taky 25 leteckých vystoupení. Připraven je i doprovodný program a program začíná ve 13 hodin. Dnešní soutěžní otázka zní, jak se jmenuje nejlepší český akrobatický letec. Pište mi na 606-736-736 a samozřejmě už během dnešního dopoledního vysílání se dozvíme, kdo vyhrál 2 vstupenky na letecký den v Rakovníku. Tak pište, pište. Teď už slibovaná písnička Vlčí srdce od skupiny Jelen.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Jdeme na slibované téma a tím je láska. Zajímalo by mě, kolikrát se to povedlo vám, ale vědci mají jasnou odpověď na to, kolikrát za život se člověk opravdu zvládne zamilovat. Za malou chvilku si řekneme, jak to je a kolikrát to opravdu podle vědců je. Ale já samozřejmě doufám, že vám všem se to povedlo minimálně jednou a samozřejmě na celý život.
1: Café Time. Relax Radio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

A vracíme se k tématu, kolikrát za život se člověk opravdu zamiluje. Nová studie přinesla zajímavý pohled na romantické vztahy a poprvé se zaměřila na otázku, kolikrát se člověk během života dokáže vášnivě zamilovat. Výsledky výzkumu, které byly publikovány v odborném časopisu Interpersona, naznačují, že hluboké romantické city zažíváme v průměru 2x za život. Podle zjištění vědců většina lidí prožije vášnivou lásku právě 2x. Přibližně 28% respondentů uvedlo, že takový intenzivní cit zažilo pouze jednou. No a na druhé straně existují i lidé, kteří se podle výsledků ještě nikdy skutečně nezamilovali. Tak doufám, že mezi ty vy konkrétně nepatříte a samozřejmě, že jste se zamilovali jednou a bylo to šťastně na celý život.

0: Dnes večer od 19 hodin se můžete v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka těšit na koncert legendární kapely Visací zámek. Vystoupí také Jiří Konvrzek a čeká vás skvělá muzika, výborné pivo z pivovaru Olešná a parádní atmosféra. Vstupenky jsou v předprodeji na goout.cz. No a hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně. Klasická akce, která se bude konat v sobotu 13. a v neděli 14. června od 8 hodin do 17 hodin na Husově náměstí v Berouně. Hlavním tématem jarních trhů je nožířství a dřevo do kuchyně, ale těšit se můžete i na tradiční keramiku a porcelán, sklo, šperky, produkty, kovářů, kameníků i výrobky ze dřeva. Tak to je náš tip pro dnešní víkend a samozřejmě dnešní večer.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Ty jsou, viď? Sladoučký, výborný. A nejlepší je, že se můžeme natrát i sami.
2: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
1: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: 16. a 17. června se uskuteční první charitativní bazárek, který pořádají dobrovolnice Bouchalka. Bude se konat v atriu hotelu Kladno vždy od 10 do 19 hodin. Tento charitativní bazárek se týká posledních pár pejsků, kteří potřebují nový domov, aby našli ho ne v Bouchalce, ale kdekoliv jinde. A vy je tak můžete podpořit, takže stačí 16. a 17. června dorazit do atria hotelu Kladno, kde se můžete zúčastnit právě tohoto charitativního bazárku. Bude určitě na místě oblečení, psí potřeby a tak dále a tak dále. A vy tak můžete přispět na veterinární péči anebo taky speciální granule a spoustu dalšího. Tak je přijďte podpořit.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Dnes v dopoledním Café Timeu soutěžíme o 2 vstupenky na letecký den v Rakovníku. Tento letecký den se uskuteční v sobotu 20. června na rakovnickém letišti a představí se tam téměř 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobaci na větroni L-13A a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je taky bohatý doprovodný program a akce začíná ve 13 hodin právě na rakovnickém letišti. Tak kdo z vás by se chtěl této krásné události zúčastnit, tak stačí soutěžit s námi o 2 vstupenky na letecký den v Rakovníku. A soutěžit můžete tak, že mi napíšete správnou odpověď na naše číslo 606 736 736. A dnešní otázka zní, jak se jmenuje nejlepší český akrobatický letec? Pište mi na 606 736 736 a po 11. už si vybereme našeho dnešního vítěze.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Krásný páteční den, máme přesně 11 hodin.
1: A Slánská plovárna má vylepšení a o víkendu teplo nečekejme.
2: Relax Radio.
1: Slánská plovárna zahájila sezonu s novinkami. Kromě rozšíření prodeje občerstvení došlo i na odborné ošetření travnatých ploch a prořez stromů. Zlepšení se dočkala i obě beach volejbalová hřiště. Byl na ně navezen speciální písek, který výrazně zkvalitní herní podmínky. Sezona začala před 2 týdny. Beroun připravuje hřiště pro fotbal, streetball a stolní nohejbal. Místo pro posledně jmenovaný sport ve městě navíc dosud chybí. Nová plocha vznikne v Košťálkově ulici. Aktuálně probíhají přípravy. Společně se Středočeským krajem se navíc chystá i sportovní hala pro gymnázium Joachima Baranda. Lovosice budou mít další kruhový objezd. Vznikne v místě křížení Terezínské ulice. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Nová okružní křižovatka zlepší přehlednost dopravní situace a usnadní napojení dopravy z centra města i z průmyslové a nákupní zóny. Objízdná trasa pro veškerou dopravu pak povede od kruhového objezdu u Kauflandu na Libochovice a přes kruhový objezd u Prosmyk.
1: Hotovo bude v říjnu. Stavba nového centra Špindlerova mlýna by mohla začít v roce 2029. Má přinést reprezentativní prostor pro další generace. Práce zaberou 2 až 3 roky.
2: Sport.
1: S Koreou jsme prohráli 1-2. Úvod do světového šampionátu tak našim fotbalistům nevyšel. Po gólu Krejčího jsme sice vedli, soupeř ale brzy otočil. Jeho kvalitu uznal i trenér našich Miroslav Koubek. Dalším soupeřem bude ve čtvrtek Jihoafrická republika.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Zataženo až oblačno, 14 až 17 stupňů, s tím si dnes musíme vystačit. Zítra to bude o trochu lepší, mraky s občasnou přeháňkou a 20 až 23. V neděli sice více slunce, polujasno až oblačno, ale jen 16 až 19 stupňů Celsia.
0: No úplně dobrou náladu mi to počasí nepřináší, ale já tady mám písničku, která by tobě i mně mohla udělat radost.
1: Tak jsem s ní, jo.
0: Je to Cher, vracíme se do 90. a její The Shoop Shoop Song. Za malou chvilku na relaxu, krásný páteční den.
2: Relax Radio.
4: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: V dnešním dopoledním Café Timeu jsme soutěžili o 2 vstupenky na letecký den v Rakovníku. V sobotu 20. června se bude konat tato krásná akce a vy jste mi odpovídali na naší linku 606 736 736 vaše správné odpovědi na dnešní soutěžní otázku. No a já už mám ve studiu Hanku. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Hanka.
0: Hanko, máte ráda letadla?
1: Mám ráda letadla, bydlím blízko letiště a můj muž je miluje.
0: No tak to zní úplně parádně. Tak mě by zajímalo a určitě i diváky, jestli znáte správnou odpověď na tu dnešní otázku. Ta zněla, kdo je nejlepším českým akrobatickým pilotem?
1: Tak nejlepším českým akrobatickým pilotem je Martin Šonka, který je mistr světa Red Bull, mistr Evropy a vicemistr světa ve freestylu v letadlech.
0: Ty jo, vy to o něm máte i takhle krásně nastudované. Viděla jste ho letět někdy naživo?
1: Naživo ne, v televizi manžel koukal právě na ty Red Bully, na ty letadla.
0: No tak jo, tak to mám radost, že jste vyhráli právě vy, tak předpokládám, že na letecký den do Rakovníka vyrazíte spolu.
1: To určitě, už se těším, až mu to řeknu.
0: Tak to mám radost, užijte si to a třeba zase někdy, zase se mějte hezky a krásný víkend. Naschledanou.
1: Naschle, moc děkuju, naschle.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Romantická písnička Next Summer nám dohrála právě teď na relaxu a zpíval nám ji Damiano David, což je původní zpěvák kapely Maneskin. To je taková rocková parádní skupina, která to vždycky uměla jako rozjet, a samozřejmě my vám tady na relaxu hrajeme i písničky od Maneskin. A v rámci toho, že se Damiano pustil do solové kariéry, tak hodně často právě používá takovéhle pomalé písničky a trošku se ten jeho život podle mě sklidnil. My si teď ale dáme písničku Jump, což je vlastně písnička k letošnímu mistrovství světa ve fotbale. Tak pojďme na ní.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: léta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Legendární akční hrdina a bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger již bude brzy v České republice. Herec už v polovině června vystoupí v Praze na exkluzivní akci Noc s legendou, kde fanouškům bude vyprávět svůj fascinující životní příběh. Zorganizovat tuto prestižní událost však stálo ohromné úsilí, mnoho nervů a především atmosférické finanční prostředky, které odpovídají zhruba rodinnému domu. Takže kdybyste se chtěli náhodou potkat s Arnoldem Schwarzeneggerem a vyslechnout si jeho příběh, tak můžete už v půlce června na akci Noc s legendou.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D11 na 25. kilometru ve směru na Prahu máme porouchané vozidlo. Jezděte na místě opatrně a samozřejmě, kdybyste měli nějaké informace o dopravě, tak nám je hlaste. Ať všichni při pátku dorazíme tam, kam potřebujeme.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725. arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Milé Česko.

0: Jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: To byla písnička od Xindla X a Kataríny Knechtové Si zabil kámo. A tahle písnička je úvodní písní k takovému poměrně letnímu seriálu Policie Hvar. Tento seriál byl v minulém roce poměrně hitem a mně se docela líbilo, že se právě odehrává u moře. No a k moři se tak trošku podíváme, protože podle různých online anket a lifestyle průzkumů zaměřených na vnímání atraktivity se na prvním místě pravidelně umisťují španělští muži. Samozřejmě tato anketa je pro ženy především, ale mě by zajímalo, jestli s tím taky souhlasíte, protože výsledky vycházejí z veřejného hlasování a subjektivních preferencí respondentů. Nejde tedy o vědecké měření fyzické atraktivity, ale o orientační žebříčky založené na vnímání a osobních preferencích. Tak co ženy, máte pocit, že španělští muži jsou ti nejhezčí na světě? A pokud se tam chystáte, tak samozřejmě možná to uvidíte i na vlastní oči. Každopádně vám to přeju.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: A můžeme být opět pyšní, protože astronaut Aleš Svoboda poletí do kosmu a stane se prvním Čechem na ISS. Po téměř 50 letech zamíří Čech do vesmíru. Do kosmu zamíří v lodi SpaceX Crew Dragon a na misi zastane roli pilota a zapojí se do vědeckého programu. Role pilota znamená, že to je jedna z úplně nejvíc klíčových rolí právě na tomto letu. A let na ISS je nyní plánovaný na rok 2027. Tak uvidíme, snad sebou vezme do vesmíru i krtečka.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Máme minutu a půl popolední.
1: Schodek rozpočtu může překročit 350 miliard a Real Madrid má starnového trenéra.
2: Relax Radio.
1: Začneme v regionu. Berounská lávka přes řeku Litavku má opravené zábradlí. Přinesla nejen vyšší bezpečnost, ale i upravenější vzhled frekventované trasy. Lávka totiž vede od nádraží směrem do centra města. Radnice zároveň opravila i veřejné osvětlení v lokalitě na Čertovce. Došlo tu i na úpravu dlažby. Louny mají nadprůměrný počet dětských hřišť. Rádiu Relax to potvrdila mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Podle doporučených standardů připadá jedno hřiště přibližně na 1000 obyvatel. 17-tisícové louny jich mají přes 40. Některá jsou, ale stejně jako jinde, určena dětem od 3 let, jiná až od 12 let. Radnice proto prosí o respektování pravidel.
1: Žena v Bílině fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Mrázovou. Ke zranění naštěstí nedošlo. Politička byla před nástupem do ministerské funkce v Bílině starostkou. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard, o 40 miliard více než letos. Odhaduje to Národní rozpočtová rada. Šlo by podle ní i o čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka. Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Řešit se to bude například nová koncepce armády nebo případné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty.
2: Sport.
1: José Mourinho opět trénuje Real Madrid. Má 3letou smlouvu. V klubu už působil v letech 2010 až 2013. Teď se vrací z Benfiky Lisabon. Má napravit nepovedenou sezonu. Bílý balet v lize skončil druhý. S ligou mistrů se rozloučil už ve čtvrtfinále. Předčasně vypadl i v domácím poháru.
2: Relax Radio.
1: Na tričko to dnes pro většinu z nás opět nebude, zataženo až oblačno a jen 14 až 17 stupňů. Sem tam se přidá i přeháňka. Zítřek pak přinese hodně mraku a 20 až 23. V neděli ale opět spadneme pod 20, oblačno až polojasno a jen 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Tak, poledne se nám přiblížilo, my vám přejeme samozřejmě dobrou chuť k obědu, pokud právě obědváte, a pokud ne, tak na ten oběd brzo vyražte, protože dodržovat nějaké denní doby právě k jídlu je docela potřeba. Ale teď už se přesuneme k hudbě, máme tady písničku od Leny. Je to tak, Overdosed, za malou chvilku na Relaxu, tak zůstaňte s námi.
2: Relax Radio.
4: Tereza Peštová.
2: Relax.
4: Relax Radio.

0: Už dnes 12. června od 19 hodin se uskuteční v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka koncert legendární kapely Visací zámek. Vystoupí také Jiří Konvrzek a čeká vás skvělá muzika, výborné pivo z pivovaru Olešná a parádní atmosféra. Vstupenky jsou v předprodeji na goout.cz. No a taky vás zveme v sobotu a neděli na hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně na Husově náměstí. Hlavním tématem jarních trhů je nožířství a dřevo, ale těšit se samozřejmě můžete na šperky, keramiku, výrobky kameníků a nebo třeba také na porcelán a sklo. Klasicky tato akce probíhá na Husově náměstí v Berouně každý den od 8 do 17 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Relax.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 12. června. Tento den roku 1930 se narodil ilustrátor Adolf Born. Dalších 21 let trval, než na svět přišel kytarista Brad Delp z formace Boston. O další rok mladší byl Pete Farden, člen kapely Pretenders. Zemřel v roce 83 na předávkování drogami. Roku 1665 se nový Amsterdam přejmenoval na New York. V roce 1812 začala Napoleonova invaze do Ruska. Po 26 letech vznikl stát Iowa. Další rok na to se odehrál v Americe vůbec první baseballový zápas. Přesně 100 let poté vznikla i baseballová síň slávy. V roce 1981 pro změnu hráči zahájili 50-denní stávku. Třetí v jejich historii. Roku 1942 tornádo v Oklahomě zabilo 35 lidí. V 65. Rolling Stones vydali svůj světoznámý single Sad.

Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: autorizovaný prodejce vozu Škoda.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Let's get down to business.

0: 12 hodin 59 minutek tomu a se zprávami je připraven David Latovský.
1: Přeji hezké odpoledne, berounský kemp na Hrázi bude v novém a ministr Vojtěch chce pomoci obézním dětem.
2: Relax Radio.
1: Beroun vylepšuje kemp na Hrázi, rekonstruují se toalety, sprchy, ubytování i další části důležité pro provoz areálu. Letos přibylo i nové občerstvení. Pracuje se také na obnově volejbalových kurtů. Do budoucna se zvažuje vybudování kurtů na takzvaný pickball. Jde o spojení tenisu, stolního tenisu a badmintonu. Hlavní kříž na Kroupském hřbitově projde restaurováním.
3: Při kontrole byl odhalen nevyhovující stav letinového podstavce. Kříž ze hřbitova dočasně zmizí v průběhu června. Na své místo se vrátí v listopadu. Je památkově chráněn a nad průběhem restaurování bude dohlížet i Národní památkový ústav. Skalop nad Vltavou, pro Rádio Relax, tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny, říká to ministr zdravotnictví Vojtěch. Rozhodne se prý do konce roku. Obézních dětí doslova raketově přibývá. Oproti 90. letům je jich čtyřnásobek. Lepší to ale nebude. V roce 2050 má obezitou trpět až polovina všech dětí. Kapela Elán prý odehrála svůj poslední český koncert. Proběhl v úterý v pražské O2 aréně. Přišlo přes 15 000 diváků. Do konce roku zbývá ještě několik vystoupení na Slovensku.
2: Sport.
1: Máme nejstaršího trenéra v historii světových šampionátů ve fotbale. Miroslav Koupek v 74 letech a více než 9 měsících drží prvenství. Za dva dny jej ale překoná 78-letý kouč Nizozemců.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne se už výrazně neoteplí, zataženo až oplačno a jen 14 až 17 stupňů, občas i s přeháňkou. O moc lepší to nebude ani o víkendu, v sobotu hodně mraků a 20 až 23, v neděli polojasno až oblačno a jen 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Tyjo Davide, já musím říct, že teda jsem jako fakt dost překvapená těma statistikama ohledně obézních dětí.
1: Jsme všichni překvapení, že, ale já doufám, že to nebude tak hrozné, že to jako zlepší ten trend. No.
0: Já nevím, jako taky jsem mezi ně patřila, lepší to není, jak je vidět.
1: Tak pojďme se hýbat, pojďme něco dělat.
0: Pojďme si zatancovat, pojďme si zaspomínat třeba na Paddyho Kellyho, Michael Patrick Kelly, který nám zaspívá s Rakimem v této hodině písničkou Wonders.

0: Pokud sledujete startující fotbalové mistrovství světa, tak vám je tahle písnička už dobře známá, je to totiž Dai Dai, tedy oficiální hymna letošního šampionu, kterou společně naspívali kolumbijská divuška Shakira, nigerijský král afrobeatu Burna Boy. No a v refrénu je tam slyšet takový jazykový guláš, název Dai Dai znamená v italštině dělej, pojďme do toho, a v jedné větě tam je slyšet rovnou 5 různých jazyků, navíc textem téhle písničky pomáhal Ed Sheeran, no a celá písnička vydělává peníze na vzdělání dětí v chudých oblastech. A více o fotbalovém šampionátu se dozvíte již tuhle hodinu, tak pokud vás to zajímá, určitě poslouchejte Relax.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: see.
1: Mike Kelly, Rockin'.
0: To byl zpěvák Michael Patrick Kelly, neboli Paddy Kelly, kterého znáte možná z takových těch 90., kdy zpíval se svojí rodinou. No a v téhle písničce spojil síly s rapovou legendou Rakimem, napsali hymnu, velkou písničku o naději, odvaze a o tom, že i v tom nejtemnějším koutě světa můžeme najít malé zázraky. No a mě to připomnělo, že dnes je 12. června a tedy krom jiného Světový den proti dětské práci. Tak možná si říkáte, že v dnešní době už je to minulost, ale čísla mluví trošku jinak. Na celém světě je stále kolem 160 milionů dětí, které místo sezení ve školních lavicích musí dost tvrdě pracovat, třeba v dolech nebo na plantážích, často v naprosto nebezpečných podmínkách. No a jak jsou na tom naše děti v České republice? Jaký je váš názor na dětské práce? Mohli bychom se omezit třeba na domácí povinnosti a výpomoc rodičům? Co třeba mají vaše děti doma na starost? Pište mi své názory k nám do studia na 606 736 736. Relaxe.

0: jak vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
1: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
2: Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme pro vás aktuální pohled na silnice a ten se bude týkat především těch, kteří se pohybují někde kolem Prahy nebo míří třeba směrem na západ. Největší komplikace je aktuálně na Pražském okruhu na D0, na 22. kilometru, tedy v úseku mezi Slivencem a sjezdem na D1. Tam se srazila dvě osobní auta, nehoda blokuje provoz a už teď se tam projíždí se zvýšenou opatrností a popojíždí se zhruba v 5-kilometrové husté koloně. Pozor si dejte také na D6 směrem na Karlovy Vary u Krušovy. Na 46. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdné auto, navíc na stejném dálnici probíhá mezi Novým Strašecím a Řevničovem velké sekání trávy a to v obou směrech, pravý jízdní pruh je tam uzavřený kvůli pomalu jedoucím sklápěčům údržby. Na D7 směrem na Chomutov i na Prahu hlásí silničáři, že sekají trávu a v úseku kolem Postoloprt je to takové nejvýraznější. Provoz je veden bez omezení pruhu, ale silničáři se pohybují po krajnici. No a přímo u Ouholic a Nové Vsi na dálnici D8 počítejte s dlouhodobým zúžením do dvou pruhů a u Doksan se opět seká tráva směrem na Ústí. Toť tedy pro tuto chvíli z dopravy vše.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: Pokud dnes v práci pozorujete kolegu, který třeba zívá, vaří si kafe a víte, že je to fanoušek fotbalu, tak pro ně určitě budete mít pochopení, protože dneska odstartoval fotbalový svátek roku mistrovství světa v Americe a dneska v noci právě nebo k nad ránem u toho nechyběl náš tým, který tedy po dlouhých 20 letech se účastní právě tohoto šampionu. Naposledy jsme hráli v roce 2006 ještě s Pavlem Nedvědem a Honzou Kolerem v sestavě a to už fakt dávno. První zápas České republiky proběhl tedy dnes s Jižní Koreou v Mexiku a skončil těsnou prohrou 1-2. Kluci na hřišti dost makali, ale bohužel se to teda nepovedlo a pro nás turnaj zatím rozhodně nekončí, jsme teprve na úplném začátku. Hraje se ve Spojených státech amerických, v Kanadě a v Mexiku a to především v noci kvůli časovému posunu. Pro všechny fanoušky fotbalu tak přichází pomyslná zkouška našich kávovarů a spánkového režimu. Letošní mistrovství je navíc úplně největší v historii, hraje na něm rekordních 48 týmů, no a to je pro nás skvělá zpráva, protože do vyřazovacích bojů postoupí i nejlepší týmy ze třetích míst. Klíčová bitva pro nás ta nastává příští čtvrtek proti Jihoafrické republice v 18 hodin, což je tedy pro středoevropany dost luxusní čas na fandění a to hraní nám vychází zhruba jednou za 6 dní právě proto, kolik týmů se účastní tady toho šampionátu. Tak já věřím, že budeme společně s Rádiem Relax držet palce našim fotbalistům a že to určitě dotáhneme někam hodně daleko.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Krátce před 14. hodinou nám dohrál jeden z největších synpopových klenotů minulých let, britské duo Erasure a jejich Little Respect. Text písničky je ve skutečnosti taková emotivní zpověď člověka, který je nešťastně zamilovaný. Svůj protějšek v něm prosí, aby si s ním nehrál takový ty milostný hry, neničil mu srdce a projevil mu aspoň trochu respektu. No a zpěvák Andy Bell navíc songem otevřeli takové hlubší téma v minulosti. Skladba se totiž stala celosvětovou písničkou, která je spojená s lidskou důstojností, tolerancí a uznáním ve společnosti. Zpěvák se totiž nikdy netajil svou homosexuální orientací. No a teď už před námi je zase trošku něco z jiného soudku, a to činasky a jejich vákuum.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: 14 hodin 40 vteřinek k tomu a se zprávami je připravený můj milý kolega David Latovský.
1: Hezké odpoledne, na kladenském sletišti zítra budou soutěžit hasiči a víkend bude spíš chladnější.
2: Relax Radio.
1: Na kladenském sletišti o víkendu proběhne soutěž v požárním sportu. Účastní se profesionální i dobrovolní hasiči. Sobota přinese například závody na 100 metrů překážek nebo odpolední štafety. Na neděli je pak v plánu královská disciplína, požární útok. O co nejlepší časy bude opět usilovat všechna družstva mužů a žen. Louny dokončily druhou etapu revitalizace sídliště pod kasárnami. Proběhlo symbolické přestřižení pásky. Tady je mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Obyvatelé tak mohou naplno využívat kompletně zrekonstruovaný veřejný prostor. V novém jsou komunikace, chodníky, cyklostezky, lavičky, zeleň i kontejnerová stání. K dispozici je 120 nových parkovacích míst. Na druhou etapu naváže třetí, zřejmě už v příštím roce.
1: Největší důlní velkostroj v Česku se po odcelu jeřábu mění ve šrot. Uhlí na Mostecku těžil v letech 1984 až 2016. Po odstranění jeřábu a lan, teď řemeslníci, začnou rypadlo postupně rozřezávat. Akademici sice žádali památkovou ochranu stroje, ministerstvo kultury ale nemělo zájem. Nad sociálními sítěmi pro děti se opět stahují mračna. Kanada je zakáže mladším 16 let. Poškozují prý vývoj nejmladších. Tamní vláda tím chce umožnit osobní setkávání, navazování přátelství a soustředění na školu.
2: Sport.
1: Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále kilometrů. Olympijský šampion z Paříže dnes v Portugalsku vyhrál své semifinále. Poprvé v této sezóně tak pojede na této trati o medaili. Datum a čas se ještě upřesní.
2: Relax Radio.
1: Dále chladné, odpolední maxima je jen 14 až 17 stupňů, vyloučit se nedá ani přeháníka. Změnu nepřinese ani víkend, sobota s velkou oblačností a 20 až 23 stupni, v neděli polojasno až oblačno a jen 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Teda Davide, myslím, že nikoho s tím počasím úplně jako netěšíš.
1: Tak, že bych možná za hodinu ho neříkal radši, ne? Že bychom to možná zrušili radši, co? Protože že bych jenom řekl, prostě bude zima, možná.
0: Tak, no, možná by to stačilo. Já tady stačilo, budu celý víkend a říkala jsem si, tyjo, červen víkend, já budu v rádiu. A ono mi to vlastně nebude vůbec vadit, že jo? Aspoň nezmoknu. No tak jo, co nás čeká v téhle hodině? Čeká na třeba Ava Max Million Dollar Baby. Jestli se to souvisí s tím filmem, to nevím, ale zkusím to zjistit. Million Dollar Baby, nevím, jestli pamatujete. Každopádně to byl takový hezký, dojemný film.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Tuhle tu skvělou písničku Heaven on Your Mind má na svědomí Kygo a Dan Timinsky. No a já jsem tady mluvila o písničce Million Dollar Baby, která zazní za chviličku. Možná si pamatujete na ten Oscarový film Million Dollar Baby s Hilary Swank, kde jako drsná boxerka šla prostě tvrdě za svým snem. A já jsem slíbila, že to zjistím a zjistila jsem, že přesně tenhle film inspiroval zpěvačku Ava Max k názvu tady toho hitu. Když ho totiž psala, měla zrovna zlomené srdce, cítila se dost na dně. Písničku tak složila jako vzkaz sama pro sebe, aby našla ztracené sebevědomí, nasadila pomyslné boxerské rukavice a rány osudu proměnila v úspěch. No a mimochodem, pokud vám přijde povědomá melodie, která se tohle písničkou bude linout, tak určitě je v ní vysamplovaný slavný hit Can't Fight the Moonlight z filmu Divoké kočky. No tak pojďme se nabít energii. Ava Max a její Million Dollar Baby právě za chviličku na relaxu.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: California Lullaby Evangelia. No, říká se, že hudba nezná hranic a u téhleté zpěvačky to platí dvojnásob. Americko-řecká popová hvězda strávila dětství napůl v New Jersey a napůl na farmě u své babičky na Krétě. Její styl je díky tomu takovým dost unikátním mixem moderního popu a tradičních řeckých nástrojů. A my se teďka z Řecka nebo také z New Jersey přesuneme k nám do České republiky. Pustíme si Marka Ztraceného písničku To se mi líbí. No a klip téhle písně je nesmírně populární, hlavní roli totiž tam hraje tyranská sexy partnerka a zahrála si ji modelka, moderátorka Nicole Švanterová a Marek Ztracený v klipu schytá rány boxerskou rukavicí, je svázený k židli, no a končí s monoklem, což dokonale prostě podtrhuje takový ten vtipný text písně, ačkoliv samozřejmě na té italské domácnosti není zas až tak vtipného. Tak si to pojďte užít, Marek Ztracený, To se mi líbí.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě. We'll be right back.

školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa, to dobré začíná u nás.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Páteční odpolední špička se zdá, že nám začíná vystrkovat trošičku růžky. Komplikace číslo 1 máme na Pražském okruhu na D0. U Slivence ve směru na D1 stále blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, o které jsme už hovořili. Kolona tam od minule ještě poporostla, má aktuálně už 6 kilometrů. Zdržení naberete také na opačném konci okruhu u Černého mostu, kde se ve směru na D1 tvoří dvoukilometrová kolona popojíždějících aut. Problémy hlásí také plzeňská dálnice D5 přímo na příjezdu do Prahy u Třebonic. Stojíte v 3-kilometrové koloně, pokud naopak z Prahy míříte na Plzeň, tak u Žebráku na 35. kilometru pozor, tam leží na vozovce nějaký nebezpečný předmět. Projížděte tam se zvýšenou opatrností. Na D6 pokračuje sekání trávy mezi Novým Strašecím Řevničovém a v obou směrech je kvůli tomu uzavřený pravý jízdní pruh. Na D7 se seká tráva v okolí Postoloprt v obou směrech a u Makotřas probíhá údržba mostu. Vše je sice na krajnici, ale buďte zkrátka opatrní. No a na D8 jedete u Nové Vsi směrem na Prahu v zúžení do dvou pruhů a dál u Doksan potkáte na krajnici sekače trávy směrem na Ústí nad Labem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Felix Jan featuring Leonie Bang Bang, písnička, která právě teď doznívá. No a já se vracím k tomu dnešnímu tématu, které jsme dnes nakousli, a to je dětská práce. Do studia mi totiž dorazilo spoustu skvělých zpráv od vás a já vybírám tu od paní Jany, která nám píše, že se u nich doma dětem za běžný úklid pokojíčku nebo vynášení koše rozhodně neplatí, to by měla být prý automatická věc, ale když jí syn minulý týden nějak jako hodně umyl auto, tak dostal nějaký finanční bonus. Tak já předpokládám, že to asi byl nějaký starší syn, když to takhle zvládl. No a Jano, víte co, vy byste si určitě rozuměla s dětskými psychology, kteří říkají přesně to samé, že platit dětem za to, že si po sobě třeba uklidí talíř, není prostě úplně dobrá cesta. A na druhou stranu odměna za nějakou těžší práci navíc je prý skvělý způsob, jak je naučit hodnotě peněz. My dnes tedy slavíme Světový den proti dětské práci, no a jak tohleto vybalancovat, kde je hranice, co je dětskou prací a co ještě ne a co je třeba běžná výpomoc v domácnosti, jaké na to máte názory, určitě mi napište k nám do studia na naše číslo 606 736 736 a teď už Sweet Harmony.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Máme 15 hodin a se zprávami je připraven David Latovský.
1: Přeji hezké odpoledne, Berun má další komunitní prostor a prohra s Korejci je komplikace.
2: Relax Radio.
1: Berun podporuje vzájemné setkávání obyvatel, takzvaný sousedský život. Kromě veřejných grilovišť přibyl i nový komunitní prostor v Jiráskově ulici. Lokalita byla už dříve přirozeným místem setkávání místních obyvatel. Doplnili ji i lavičky se zázemím pro děti. Louny mají nadprůměrný počet dětských hřišť. Rádiu Relax to potvrdila mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Podle doporučených standardů připadá jedno hřiště přibližně na 1000 obyvatel. 17-tisícové louny jich mají přes 40. Některá jsou, ale stejně jako jinde, určena dětem od 3 let, jiná až od 12 let. Radnice proto prosí o respektování pravidel.
1: Nejvyšší cena benzínu o víkendu opět vzroste, nafta naopak zlevní. Natural nejvýš za 41,49, diesel za 39,30. Regulace cen bude pokračovat do konce června, vláda ji ale zřejmě prodlouží. Pražská MHD loni připravila víc cestujících, meziroční nárůst je 2%. Nejvíc z nich se tradičně svezlo metrem, následují tramvaje, autobusy a trolejbusy. Hlavní událostí letošního roku bude zářijové otevření kompletně nové lanovky na Petřín. Tajvanská firma chce v zóně u Žatce postavit závod asi za 900 milionů korun. Trvale tu zaměstná až 100 lidí, zřejmě už v příštím roce.
2: Sport.
1: Měli jsme získat alespoň bod, je to komplikace. Po prohře s Koreou v úvodním zápase mistrovství světa to přiznal trenér Miroslav Koubek. Naši fotbalisté sice vedli 1-0, nakonec ale prohráli 1-2. Abychom postoupili ze skupiny, musíme teď vyhrát čtvrteční zápas s Jihoafrickou republikou.
2: Relax Radio.
1: Do večera chladno, zataženo až oblačno s přehánkami a 14 až 17 stupni. Zítra velká oblačnost a oteplení na 20 až 23. V neděli pak čekáme polujasno až oblačno a jen 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Já musím říct, že se mi strašně líbí, jak jsi říkal o tom Berouně, víš, že tam dělají ty griloviště a že to tam je takový jako příjemný pro setkávání těch lidí, tak nevím, jestli to máš taky rád, Davide.
4: Já to mám rád, určitě jsem třeba zvědavý, jestli se tam budou teďka setkávat i v rámci fotbalu, jo, neříkám, že dneska ve 4 ráno, když jsme hráli s Koreou, to ne, ale třeba jestli bude nějaký zápas v příznivější hodinu, tak může být i takovéhle místo k tomu ideální, ne? Co?
0: No jasně, ten čtvrteční zápas zrovna, tak ten bude od 18 hodin, no, což je pro nás prostě úplně skvělej čas.
4: No jasně, tak se tam sejít na griloviště třeba, že jo, k tomu si to pustit hezky na mobilu, třeba jen tak jako mít jako kulisu, proč ne, že jo. No.
0: Jo, hezký, a já myslím, že i tady nakladně třeba, když se podíváme z okna, že jo, tady od nás jako z rádia, tak občas můžeme pozorovat, jak někdo tady u toho ohniště, fúdolí, taky třeba nějak si opéká nějaké buřty nebo něco podobného.
4: No, čeče, dneska nic, ale že jo.
0: Dneska nic, dneska takový počasí, jako neúplně. A na buřte nás nikdo nepozval. No tak, ale na co vás pozveme? Tak pozveme vás na písničku I Love You, The Chainsmokers.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: What dreams are made of, z čeho jsou stvořeny sny, tak to nám teď v téhle filmové písničce připomněla Hilary Duff. Tahle ta písnička pochází vlastně už z roku 2003 z takového populárního teenagerského filmu Italské prázdniny, no a tohle to je takový remake s názvem Mine, vlastně v závorce na konci, kdy teda je to taková předělávka, je to taková novinka i u nás na relaxu. No a před námi je Chainsmokers, I Love You, kterou jsem slíbila, budeme tedy pokračovat takovém znění a dodáme tomu malinko jiný zase náboj, no, protože té lásky a dobré nálady prostě v pátek asi nikdy není dost. Tak teď už Chainsmokers.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko, nebo je vysoké.

0: Tohle byla kapela Billy Barman, což je populární slovenská kapela z Bratislavy, kterou v roce 2008 založil Juraj Podmanický, Josef Vrábel a v průběhu let se vypracovali na jednu z nejoblíbenějších a nejrespektovanějších kapel na slovenské scéně, což potvrzuje i fakt, že drží hned 7 prestižních slovenských hudebních cen Radiohead Awards, což jsou takové slovenské hudební ceny podobné našim andělům. No a k téhle skladbě, která se jmenuje Hory mezi nami, vznikl velmi odvážný a vizuálně silný videoklip. Režisér Juraj Mráz v něm zachytil různé podoby, fáze a projevy lidské lásky a vášně, což doplňují scény plné intimností. Tak pokud by vás to zajímalo, určitě doporučuji na to mrknout. No a před námi je Taylor Swift a Shake It Off, tak se trošku zavrtíme tělem.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe,

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Páteční provoz nám začíná trošičku houstnou. Zásadní varování platí pro plzeňskou dálnici D5 směrem na Prahu. Těsně před Prahou, konkrétně mezi Chráštěnami a Třebonicemi, na 3. kilometru se tady srazila 2 osobní auta. Nehoda blokuje celý levý jízdní pruh a okamžitě se tam začíná tvořit kolona. Teď má 3 kilometry. Pokud tedy jedete od Berouna, zdržíte se tady. Pražský okruh je aktuálně v obou směrech zasekaný. Ve směru k dálnici D1 stále visí nehoda u Slivence, kde popojíždíte v 6-kilometrové koloně. Problémy jsou ale už i v opačném směru od brněnské D1 směrem k Ruzyni a na dálnici D7, tam se vytvořila nová 4-kilometrová kolona. Pokud míříte z regionu dál na Moravu, tak na D1 u Lokte na 68. kilometru ve směru na Brno blokuje provoz nepojízdné auto a tam projedete se zvýšenou opatrností, ale už teď se tam hodně zdržíte. No a připomínáme také údržbu. Na D6 se seká tráva v úseku mezi Novým Strašecím a Řevničovém. Tam jsou uzavřené pruhy, tedy jako ty pravé jízdní pruhy. No a na dálnici D7 sekáči pokračují kolem Postoloprtu, Makotřás, opravují mosty. Na D8 se pozor na dlouhodobé zúžení do dvou pruhů u Nové Vsi směrem na Prahu a u Doksan se seká tráva směrem na Ústí nad Labem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Já doufám, že jste si s někým zatančili Dance with Somebody, Mando Dio, no a já jsem tady se svým úžasným kolegou Davidem Latovským.
1: Hezké odpoledne, tak vy, kteří posloucháte pravidelně, určitě tušíte, co nás čeká. Těm ostatním to řekneme, ano, souboj zprávař versus moderátorka, dneska tady opravdu takhle, ale podstatné je, o co tady soutěžíme dnes.
0: Dnes máme tu cenu velmi lákavou, já musím říct, že kdybych jako mohla vyhrát, tak já bych to chtěla vyhrát, právě. Protože to jsou dvě vstupenky na Hudlice Fest, kde bude vystupovat například David Koller, Panoptiko, Kruci Písk, Metallica, Revival, Beroun, jako za mě úplně skvělí lidi.
1: No, my to vyhrát nemůžeme, ale vy ano, tedy pokud samozřejmě pomůžete Terce v případě, že nebude vědět, jakou ukázku jsem si dneska překvapil. Překvapil možná Terku jsem překvapil tím, protože my jsme se tady bavili s mojí kolegyní o tom, jaké má ráda muže, jaké typy a tak jsme to různě jak rozebírali, tak jsem se jako říkal, že v rámci té ukázky ji taky připravím jednoho pořádného chlapa, který prostě dominoval tomuhle tomu seriálu. A ten vznikl v 85. roce, přátelé, ale k nám dorazil až v 90. jo, až v 96., takže jsme si museli počkat. A tehdy jsme fakt jako začali si myslím většina z nás obdivovat to, co tenhle ten člověk dovede, dá se říct, vyrobit, přetavit, nějak jako přepracovat, prostě já si myslím, že sami to poznáte, hele, takhle je ta znělka.

0: Nic víc nemůžu nabídnout, můžu fakt jenom ještě zopakovat, že tedy v hlavní roli muž, blonďák, a který opravdu umí všechno.
1: Jestli to byl blonďák, tak jsem na to asi nekoukala.
0: Nekoukala, no jasně, chápu, tak jinak kdybyste chtěli Terku někam pozvat, tak jedině takový ty tmavší muži, jako jo, jo, můžeme říct. Ale nevadí, pojďme tedy k tomu seriálu, aby jsme to nezapovídali, tak je vidět, že Terka asi to nebude, co, nevíš.
1: No,
0: co?
1: Jako nejsem si vůbec jistá, mám takový dva typy, ale myslím si, že ani jeden není správný.
0: Tak takhle, můžeš říct, jako to zase jako, o tom ta soutěž je, že občas tady ze sebe uděláme takové jako trošku, když to řeknu, no, blbce někdy.
1: No, hele, na moji obranu, my jsme jako asi do mých 8 let vůbec neměli televizi, takže jako dobře, ale zkusím. Říkal jsi, že umí všechno, no, tak to mě napadl Kutil Tim, ten to ale nebude, Ferda Mravenec taky ne. A pak mě, já nevím proč, prolítlo hlavou, že by to mohl být MacGyver.
0: Možná.
1: Ale jako, no, fakt nevím.
0: No, nevíme, čeče. Takže neměli jste televizi. No, nevadí. Tak on by jí dokázala vyrobit, si myslím, tady ten člověk. Úplně v pohodě, jako jo. To, já si myslím, tak za 10 minut by jí splácal klidně z novin. Jako to vůbec není problém. Tak to je velká nápověda. Terka tady zmínila nějaké seriály, nějaké tipy. Možná, že tam zazněla ta správná odpověď, možná, že ne. Ale co je jistý, je telefonní číslo.
1: Telefonní číslo, jasně. 606 736 736, to je číslo k nám do studia, můžete psát SMSky na WhatsApp, nebo třeba i zavolat. A my jedno z vás vybereme, kdo tady ty úžasné vstupenky na benefiční Hudlice Fest vyhraje.
0: Tak pište.
1: Pište, máte na to chviličku.
2: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: My jsme tady zpátky s Davidem, s naší soutěží, s moderátor versus, nebo moderátorka versus práva.
1: Tak je to správně a věříme, že jste správně typovali i dnešní ukázku, kterou bychom si mohli připomenout.
0: Připomeneme.

0: tak vy tady píšete Vražedné pobřeží. No, je pravda, že i Vražedné pobřeží bylo hlavně o jednom hlavním hrdinovi, byl to taky samozřejmě Lamač Divčích srdcí, ale my jsme si tentokrát vybrali jiného takového muže, který přitahoval řadu žen, že? A toho jsme tady dneska prezentovali v tom seriálu, který dneska hádáme. Vy jste teda psali, kromě Vražedného pobřeží, i že to může být taky MacGyver, případně Cobra 11, Simir Gerchán, taky tady máme SMSky, a nebo taky seriál Chip a Dale. No, takhle, ono to trošku jako zní, jo, na začátku podobně jako seriál Chip a Dale, ale to nevadí, máme tady určitě výherce.
1: Máme tady výherce, dokonce tady máme ještě jeden typující telefonát.
0: Dokonce, no tak.
1: Pojďme ho zkusit, jestli teda...
2: Jednu novou hlasovou zprávu.
3: Chlapkovská Zdenka, dobrý den, no jasně, že je to MacGyver. Děda říkal, že dokáže udělat bombu i ze žvejkačky. Takže tak, u nás to běželo. Díky.
1: No tak super, tak to jsme měli jednu hlasovou zprávu a byla to teda... Byla to správná odpověď?
0: Možná ano, možná ne, tak pojďte nám trošku do toho vnést světlo světa. Vy nebo ty, kdo je na telefonu, tak ahoj.
1: Já prozradím, že na telefonu máme Aleše.
0: Aleše,
1: ahoj.
0: Aleše.
4: Aleše.
1: Tak, výborně. Aleši,
0: ahoj, prosím tě, v pátek 15.47, já doufám, že už máš po práci.
4: No, skoro, ještě tak asi 5-6 minut.
0: Tak to máme stejně, to je úplně podobný, tak to se do tebe dovedu vžít, jak ti asi teďka je. Ale bude ti ještě líp, když nám řekneš, jaký to byl seriál?
4: No, určitě MacGyver.
0: A byl.
1: Výborně.
0: Tady tleskáme s Terkou, samozřejmě. Seš taky takový jako MacGyver, dovedeš hodně věcí takhle jako vyrobit doma třeba v dílně?
4: No, já jsem teď takový vše uměl, no, ale určitě ne bombu, jako třeba těsta, jako to asi ne.
0: To ne, ale dobře, takže kutil se, až dá se říct, jako jo?
4: Jo, trochu jo.
0: To je dobrý, že tak jako přived ten seriál k tomu, že to je jako tematický, že to hezky navazuje. Takže Terka už tady drží dva lístky na Hudlice Fest, je to prostě příští sobotu už tedy. Doufám, že jsi neměl nějaký program.
1: Halo, halo, Aleši?
4: Určitě ne, neměl žádný.
0: Neměl, no, tak už super. Ho máš, člověče, tak už jo. Je to hotový, a normálně, jo, příští sobota, teda Hudlice Fest, víme, kde jsou Hudlice, víme, co, Aleši?
4: No, vůbec nevím.
0: To nevadí, na Berounsku, takhle to řeknu úplně jako obecně, ale blíž už se to najdeš, takže dobře, gratulujem mockrát.
1: Gratulujem určitě a kdo by chtěl tady na tu akci zajít, tak určitě taky může i bez tady toho skvělého lístku od nás, je to 26. od 13 hodin. A je to tedy charitativní hudební festival.
0: No a uvidíte tam Aleše určitě, že jo? Aleše s někým. S kamarádkou, co? Nebo koho vezmeš?
4: To ještě vymyslím.
0: Jasně, podle zásluhy. No, ty jsi to zasloužil určitě, takže ještě jednou gratulace velká a přejeme samozřejmě krásný víkend.
1: Tak jo, Aleši, zůstaň nám prosím tě na telefonu, domluvíme se na předání, no a my vám pouštíme další písničku All You Need Is Love.
5: Relax Radio.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: 16 hodin, 1 minuta, k tomu jsou tu další odpolední zprávy.
1: Beroun bude mít novou mateřskou školu a v Česku dál klesá porodnost.
2: Relax Radio.
1: Stavba beroundské mateřské školy na Máchovně je ve finále. Brzy proběhne kolaudace. Naváže do vybavení vnitřních prostor a venkovní úpravy. Od října tu začne fungovat 6 tříd, každá pro 28 dětí. Výrazně se tak zlepší dostupnost předškolního vzdělávání v této části města. Provoz zahájili sezónní víkendové spoje, zajíždějí k turisticky atraktivním cílům, například vlaková linka mezi stanicemi Protivec a Bochov. Lákat může i autobus 413 z Prahy do Terezína a Litoměřic. V provozu je i nová linka 574 mezi Křivoklátem, Skryjemi, Zvíkovcem a Kozojedy. Sezónní provoz potrvá do 28. září. Lovosice budou mít další kruhový objezd. Vznikne v místě křížení Terezianské ulice. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Nová okružní křižovatka zlepší přehlednost dopravní situace a usnadní napojení dopravy z centra města i z průmyslové a nákupní zóny. Objízdná trasa pro veškerou dopravu pak povede od kruhového objezdu u Kauflandu na Libochovice a přes kruhový objezd u Prosmyk.
1: Hotovo bude v říjnu. V Česku dál převažují zemřelí nad narozenými. Od začátku roku nás tak ubylo o téměř 20 tisíc. Porodnost totiž setrvale klesá už pátým rokem v řadě. Vláda to chce změnit, chystá proto větší podporu pro nové rodiče. Železniční most na Výtoni se dá opravit. Podle památkového ústavu pak může sloužit ještě 100 let. Do té doby je ale na něm provoz výrazně omezen. Vlaky odřep proto končí už na Smíchově.
2: Sport.
1: José Mourinho opět trénuje Real Madrid, má 3letou smlouvu, v klubu už působil v letech 2010 až 2013. Teď se vrací z Benfiky Lisabon, má napravit nepovedenou sezonu. Bílý balet v lize skončil druhý, s Ligou mistrů se rozloučil už ve čtvrtfinále, předčasně vypadl i v domácím poháru.
2: Relax Radio.
1: Večera chladno, zataženo až oblačno s přehánkami a 14 až 17 stupni. Zítra velká oblačnost a oteplení na 20 až 23. V neděli pak čekáme polojasno až oblačno a jen 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Tak předpokládám, že jste to asi probírali, náš první výkon na mistrovství světa. Já teda nejsem nějak jako velký fanda fotbalu, ale jako škoda.
4: No, ani jsme to radši neprobírali, možná už. Aha. Všichni asi tak nějak směřujeme spíš k tomu, co nás čeká ve čtvrtek, který je ta Jihoafrická republika, takže to se asi bude lámat ten chleba, si řekněme otevřeně, že.
0: Tvůj tip?
4: S Jihoafrickou republikou a já nebudu vůbec uzdi, já normálně říkám, že 3-0, hele.
0: Jakože oni vyhrajou nebo my?
4: No normálně my, hele, tam nasázíme fakt, jako, protože musíme.
0: Jo, tak to je hodně velká odvaha. Přesně tak by se zeptala Pink, so what, muzika na čas mezi 16. a 17. hodinou. Přeju vám hezké páteční odpoledne.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: 11 minut po 16. hodině odpolední na rádiu Relax, Demilová to, co si budeme povídat, je pátek, člověk má docela radost, že máme před sebou dva volné dny, na druhou stranu to počasí nic moc a předpověď na víkend je možná ještě horší, no a to je jedno. Jdeme dál, protože tohleto, přátelé, Demilová to je žhavá novinka z Relaxády, což je hitparáda Relax Rádia, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Taky se můžete samozřejmě podívat, jak dopadlo to poslední vydání, to je docela důležitý. A přidat nějaký ten svůj hlásek, abyste posunuli třeba jednu ze čtyř novinek do pořadí toho základu, to znamená těch 10 skladeb. Jak to dopadne, to se uvidí příští středu, úderem 18. hodiny je tady další vydání.
1: Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: Tak jo, pojďme se na to podívat. 23. mistrovství světa ve fotbale začalo včera, to znamená je od 11. června a tohleto šílenství fotbalové potrvá až do 19. července. Poprvé v historii ho hostí tři země, Spojené státy, Kanada a taky Mexiko. Titul světových šampionů obhajuje Argentina. Myslím si, že to je jeden z mála fotbalů, na který já osobně se docela rád dívám. Po 20 letech, a to zní jako velká oslava, se turnaje účastní také Česko, budeme držet pěsti. A to i přesto, že to zrovna jako na začátek nevyšlo, když jsme dostali 2-1 od Jižní Koreji. Mimochodem v roce 2002 na mistrovství světa v Japonsku a Jižní Koreji střelil turecký hráč Hakan Şükür gól za pouhých 11 sekund po začátku právě proti Jižní Koreji, takže můžeme být rádi, ještě jsme netrhli ten rekord. Do dneška jde totiž o rekord turnaje. Kdybychom teda, když už jsme u toho, hledali ten největší gólový příděl, tak Maďarsko porazilo Salvador na mistrovství světa v roce 82 výsledkem, to je teda fakt hodně drsný, 10-1. Je to jeden z největších rozdílů v historii turnaje. Když se podíváme na naše další zápasy, už o tom byla dneska řeč, ve čtvrtek 18. hrajeme od 6 s Jihoafrickou republikou a kdyby nám to náhodou nevyšlo, já teda doufám, že to vyjde, tak ve čtvrtek 25. června hrajeme s Mexikem. Tak doufejme, že alespoň z něčeho si přivezeme bodíky.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Ty jsou, viď?
2: Sladoučky, výborný.
1: A nejlepší je, že se musím natrát i sami.
3: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
1: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Škoda, škoda, škoda. Mám tady dvě pozvánky a u té první zrovna to počasí je docela důležitý. Dnes má zvu na koncert legendární kapely Visací zámek. Už dneska od 19 hodin v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka a zrovna teda Vysáči, jako to mi přijde fakt hodně líto. Vystoupí také Jiří Konvrzek a čeká vás skvělá muzika. Když nic jiného, tak aspoň výborné pivo z pivovaru Olešná a parádní atmosféra. Já doufám, že se to počasí ještě umoudří. Vstupenky jsou v předprodeji na goout.cz a nebo přímo tam. Další akce, na kterou vás můžu pozvat, to uvidíme, jestli v sobotu a v neděli bude líp, to jsou hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně. Jak jsem říkal, sobota 13. a neděle 14. června od 8 do 17 hodin, kde jinde než Berouně na Husově náměstí. Hlavním tématem jarních trhů je nožírství a dřevo do kuchyně. Těšit se můžeme i na tradiční keramiku a porcelán, sklo, šperky, produkty kovářů, kameníků i výrobky ze dřeva. Já bych to řekl zkráceně, prostě každý si ta vybere.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

Tak tohle je můj velký hudební oblíbenec. To je Teddy Swims, skladba s názvem The Door. Mimochodem, každá jeho písnička se mi vždycky líbila. Já nevím, prostě je to takový jako pohodář. A navíc, kdybyste se podívali na nějaký jeho videoklip nebo na nějaký jeho vůbec klip jako takovej, tak a že jich je docela dost, tak zjistíte, že on je prostě takový fakt jako pohodář. A takový by asi muzikant měl být. No nic, pojďme zpátky, když už jsme u muzikantek a uspěvač. Teď jsem se do toho dobře zamotal, prostě uspěvaček, tak se mrkněte na náš rádiový Facebook, já jsem tam pro dnešek připravil takovou, dalo by se říct anketku, i když možná nad tím někdo mávne rukou, že tyhle ty už to mají dávno za sebou, myslím tím jako hudebně, že už dneska nejsou v kurzu a tak dále. Já si naopak myslím, že jo, a abyste pochopili, o čem mluvím, tak se musíte podívat na náš rádiový Facebook. Vybrat si, a když tam napíšete, kdo to u vás vyhrál, tak budu jedině rád.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: 17. hodina je tu právě teď.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Pokud vám dneska byla venku, jako kosa by se dalo říct, tedy řečeno tak jako spisovně zima, tak zítra by mělo být rozhodně teplej, až 23 stupňů odpoledne, ale bohužel stále bude přetrvávat velká oblačnost. V neděli už by to mělo být lepší, čekáme polojasno až oblačno, ale zase půjde dolů teplota, 16 až 19, tak si vyberte, co je lepší. Jako když tu možnost mám, tak je vždycky dám. Kdo jezdíte pravidelně na depešáky, tak víte, že na koncertě končí touhle skladbou Never Let Me Down a mají to fakt jako v nějaký long, long, long verzi a většinou to stojí celý staďák.
1: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
3: Relax.

0: Současnost versus tak trošičku hudební historie, tak nějak by se to dalo teďka nazvat, protože a jelikož tohle je vlastně další odpolední novinka Relaxády, jako aby jsme vám pustili, co jsme ve středu hráli v tom vydání Relaxády tento týden. Jinak Robin Schulz je zatím schovaný, ono je to rázem poznat, že tohle to je velmi šikovný producent a DJ k tomu. A když už jsem teda mluvil o té historii, tak spojím to, abych se zase v tom nějak nezamotal, spojím to s naším Facebookem. Tam jsou zpěvačky, které určitě třeba v 80. letech měly hodně fanoušků a faninek. No a 80. let se týká i naše kavárna.
1: Léta 80.

0: tak jako rozohním, jako si vzpomenu na ten poslední, tohle prostě nemá chybu. Kdo faní Depešákům, tak ví, o čem mluvím. Kdo ne, no tak, já nevím, říct, zajděte na jejich koncert, když ještě nevíme, jestli nějaký ještě další bude, tak to je docela odvážný, ale můžete si pustit spoustu, buď to dívek, anebo dá se to i na YouTube někde pustit a tak dále. Uvidíte sami, o co jste přišli.
1: Největší věci. Relaxe.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme přesně 17:30, nevyrážíme nikam daleko, zůstaneme rovnou na pražském okruhu. Mezi 3. a 3.5. kilometrem ve směru narození, to znamená na D7, se válí pár předmětů na vozovce. Měly by to být pneumatiky, takže bacha na věc, někomu spadly, nebo já nevím, někdo si je odložil. Je možný, že už to tam v současné době nebude, ale je dobrý s tím počítat, kdyby náhodou. Pojďme dál, protože na okruhu nám i bourali auta. Ve směru na T1 na 19.5. kilometru se stala nehoda dvou osobních automobilů, samozřejmě jsou na vozovce, takže opatrně jezděte a předpokládám, že se asi bude utvořit kolonia, ne malé, vzhledem k tomu, že je pátek.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Atmo Music, Jakub Děkan, Ráno, Láska, to všechno patří prostě dohromady, co si budeme povídat. Mně se to docela hodí, protože dneska slavíme, a málo kdo to asi ví, Národní den lásky. Přiznám se, já když jsem jako na to narazil, tak jsem si říkal, jo, super, dneska všichni zamilovaní budou pařit a mají prostě nějaký to výročí a podobně, prostě můžou to pořádně oslavit a víc jsem o tom nepřemýšlel, ale pak jsem si zjistil, co to je. Vlastně Národní den lásky připomíná datum, kdy vlastně nejvyšší soud v Americe rozhodl, bylo to v roce 67, rozhodl o zrušení všech zákonů proti míšení ras. Co to znamená v praxi? Je to jednoduchý. To byly zákony, které zakazovaly manželství osob smíšených ras. Takže dneska si klidně tady u nás v Čechách můžete vzít černošku.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 12. června. Tento den roku 1930 se narodil ilustrátor Adolf Born. Dalších 21 let trval, než na svět přišel kytarista Brad Delp z formace Boston. O další rok mladší byl Pete Farden, člen kapely Pretenders. Zemřel v roce 83 na předávkování drogami. Roku 1665 se nový Amsterdam přejmenoval na New York. V roce 1812 začala Napoleonova invaze do Ruska. Po 26 letech vznikl stát Iowa. Další rok na to se odehrál v Americe vůbec první baseballový zápas. Přesně 100 let poté vznikla i baseballová síň slávy. V roce 1981 pro změnu hráči zahájili 50-denní stávku. Třetí v jejich historii. Roku 1942 tornádo v Oklahomě zabilo 35 lidí. V 65. Rolling Stones vydali svůj světoznámý sing.

Pomalinko, lejce se blížíme k 18. hodině, to znamená, bude tady páteční večer už za pár okamžiků. My se po celé podíváme samozřejmě do psího útulku, protože je pátek, musíme připomenout. A 100% vám dám ještě návod na dnešní večer. Pokud se vám nechce nikam chodit, třeba venku je zima, nebo prostě máte toho plný zuby, tak dneska slavíme ještě jeden, takový docela významný den, významný pro spoustu z vás, ono v kalendáři to jako zase až takovou velkou váhu nemá, ale dá se dobře slavit. Tak vydržte chvíli, dáme se do toho.

0: Jedna hudební symfonie od Clean Bandit a spolu s ní, jestli se nepletu, tak to byla Zara Larsson. Přesně 18 hodin a jednu minutu k tomu.
1: Relax Radio.
0: Dneska to nebylo žádná sláva, zítra takhle, teplota půjde nahoru až na 23 stupňů, ale bude k tomu velká oblačnost. V neděli by potom mělo být polojasno až oblačno, vyberte si, co je vám z toho příjemnější, ale teploty zase klesnou 16 až 19 stupňů. Už za chvilinku zase nakoukneme do Relaxády, což je hitparáda Relax Rádia. Ve středu byla mezi novinkama i tahleta skladba. Krištof a Dominika Aladža už za chvilinku tady u nás na Relaxu a rozhodně mrkneme i do psího útulku. Dneska můžete se klidně podívat dopředu, jo, na www.radio-relax.cz. To je fakt čertík.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Zase zabrousíme tak trošičku do středeční hitparády Rádia Relax, tedy do Relaxády. Tohle byla jedna z novinek. Já jsem jako říkal, že ta vyleze hodně nahoru. Krištof a Dominika Aládža, takže dobrá muzika a ještě navíc, co si budeme povídat, na ní se dá i dívat. To je nebezpečná kombinace. Myslím si, že ty hlasy to určitě přinese. Kdybyste náhodou chtěli dát ten váš, tak stačí napsat na www.radio-relax.cz. Rozkliknete Relaxádu a tam už můžete hlasovat. Je to jenom a jenom na vás. Navíc příští středu se rozhodne, jako kdo vyhraje a kdo se dostane do té desítky a kdo zase ne.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Tak já osobně si myslím, že když se dneska podíváte na www.radio-relax.cz a to samozřejmě nekončí, musíte se překliknout ještě na pejsko stránku, tak až tam uvidíte ty dvě fotky, tak a nemáte doma žádného pejska a chtěli byste někoho, kdo vám bude dělat radost, takže určitě do poděbradského útulku Harik zajedete 100%. Možná dobrý bude tam předtím zavolat a zeptat se, jestli otík, který ho vám dneska nabízím, jestli je ještě k mání a jak to s ním vůbec vypadá. Tenhle ten pejsek se několik dní téměř bezprizorně pohyboval venku. No, nikomu nechybí, nikdo se o něj nehlásí a tak dále. Je to prý 6 kilo čisté lásky, takže předpokládám, že váží 6 kilo. Co se týče věku, tak nějak plus minus 10 let. A ono se to prý dost blbě dá určit, protože má. A takže asi potřebuje zubaře pouhé 2 zuby. Bude potřebovat asi trošičku tekutější stravu nebo prostě nějakou normálnější. Na svůj věk je ještě stále vitální, to znamená, pokud byste někoho chtěli k sobě domů, aby vám nebylo smutno, myslím si, že určitě touží k někomu patřit, dělat mu společnost a rozdávat radost. Ještě ho čeká veterina, aby jsme ho dali celkem do kupy a pak už si pro něj do psího útulku Harik, který najdete v Poděbradech, můžete zajet. Jinak mrknout se na všechny informace můžete hlavně k nám na stránky, teď to je asi nejpohodlnější, www.radio-relax.cz a rozklikněte si pejsko stránku a je to hned ten první. Harik, úžasný fotky, fakt vypadá jak čertík.
1: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

40 Seconds to Mars, právě teď 7 minut po půl sedmé. Na našem rádiovém Facebooku jsem dneska zamířil trošku do hudební historie, docela mě zajímalo, jak se s ním poperete, a musím teda uznat, že jako zatím dobrý, i vyhrává i moje favoritka. Abyste to celé pochopili, tak se musíte podívat na Relax Radio, na jejich Facebook nebo na náš Facebook a můžete se klidně i zapojit. Myslím si, že to stojí za to. Díváme se tak trošičku do hudební historie, do české hudební historie, a já se vás tak jako ptám a dávám vám nejdřív nabídku, která že zpěvačka vám byla tak jako hodně sympatická a příjemná, no prostě ta vaše, tak se pochlubte.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz

Takhle nějak by měl vypadat ten správný nářez na relaxu Youngblood. Máme 7:15 a 1 minutu k tomu. Je pátek, to je jasný, čas zábavy, tak proč se nenechat pozvat?

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Vyšlo to opět úplně přesně, je tu 19. hodina.
1: Relax Radio.
0: Posloucháte Radio Relax a já vám teď prozradím, že dneska byla zima a zítra by mělo být o něco teplejce. 20 až 23, to je odpolední maximum. Na druhou stranu čekejte spíš větší oblačnost a možná sem tam i nějakou tu přeháňku. V neděli potom sice bude polojasno až oblačno, něco mezi tím, ale teploty jenom 16 až 19 stupňů. Je muzika, kterou jako opravdu rád poslouchám. Jsou to takový ty, možná i pro někoho postarší, ale myslím si, že George Michael nikoho neurazí. Navíc tahle skladba, která se jmenuje Too Funky, má prostě úžasný video. Tak, kdo ví, tak ten ví.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: zlobit.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Relax

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: I go back to the roots of my youth sometimes.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 13. června. Tento den roku 1936 se narodila česká herečka Helena Růžičková.
2: Prosím tě, nedejchej na mě, táhne z tebe pivo, smrděj ti noj, dobytku jeden.
1: Ročník 1953 je její americký kolega Tim Allen. Roku 1832 přišel na svět německý technik Nikolas August Otto, vynálezce čtyřtaktního spalovacího motoru. V roce 1968 spatřil světlo světa zpěvák David Gray. O rok mladší jsou hned dva, Jamie Walters a Seren Rastec Akvi. Posledním dnešním oslavencem je Jason Paul Brown, člen kapely Five. 13.6.1970 Beatles vydali album Let It Be, které se okamžitě ocitlo na prvním místě amerického albového žebříčku a na čele zůstalo 4 týdny. V roce 1955 zahynulo 77 lidí při návštěvě závodu v Le Mans. Roku 1990 poprvé letadlo Boeing 767 zvládlo non-stop let ze Seattlu až do Keni.
3: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší